0: àwọn fáǹsì mi kan láti Libya wọn pè mí ní ìjẹta. Wọ́n bínú díẹ̀, wọ́n bínú pé a sì lórí Facebook. Well, mo ti sọ láti bí ọjọ́ mélòó kan, ẹ má bínú Facebook Live yẹn, mi ò ní lọ lórí Facebook Live for now. Tó bá ti tásìkò tá a sort out àwọn issue tá a ní pẹ̀lú Facebook, a mọ continued online. Ṣùgbọ́n fúngbà tá a wà iná, ẹ bá a sọ fáwọn èèyàn wa tó wà ní diaspora wípé kán download Adaba FM app. Bọ̀dá Mark ti wọ́n ti bá account mi, even monetization mi ti stop until inú ọdún tó ń bọ̀, ìparí oṣù kẹta ọdún tó ń bọ̀. Ìyá àárọ̀ gbọ̀ǹkan ta sí. So ẹ má bínú for now. Ẹ jájọ bá ọjọ́ tẹ́ ẹ bá ti rí mi live, ẹ gbàbẹ́ ọjọ́ tẹ́ ẹ bá ti rí mi live ní Facebook, ẹ bá mi download Adaba FM, Adaba 88.9 FM, òun ni kẹ́tẹ̀ sí Play Store. Ẹ download app yẹn. Ẹ recommend ẹ fáwọn èèyàn wa tó wà lókè òkun. Ẹ jẹ́ kán darapọ̀ mọ́ wa lórí app yẹn. Ọlọ́run ni mo fi bẹ̀ yín. Ẹ mọ̀ pé ẹ̀yin náà lọ́lọ́run ń lò fún mi láti gbé mi débi tí mo wà. Mélòó lára dégbé ìgalà ni? Mi ò kú mọ nǹkan kan. Ẹ̀yin lẹ̀ ń polongo ètò yìí, ẹ̀ ń sọ fún Lágbájá, ẹ̀ ń sọ fún Támẹ̀dùn, ẹ̀ ń sọ fún Làkàṣẹ́gbè, ẹ bá a tún sọ fún wọn pé kán download Adaba FM app so that wọ́n máa lè máa gbọ́ wa live and direct. Adébóye ga àlàní lorúkọ tèmi ń jẹ́ o, àlàní tí ó gàn, ẹni tó ń bá rìn ní ògbọ́n, owó kẹ̀m̀bẹ̀lẹ́ tó dùn mọ́lẹ̀ ọkọ lọ́mọge. Radio boyfriend yíyan rèé olúwaye tọ̀nàtọ̀nà wa. Ọmọ kan ṣoṣo tí ìyá ń pè ní my children, Ọlọ́run ló pé ó rí bẹ́ẹ̀. Ẹ jẹ́ sáré jẹ́ àwọn iṣẹ́ tó wà níwájú wa lálẹ́. Bá a bá ti jẹ tán, a máa wá lọ sí agbami ìfẹ́. Mi ò tiẹ̀ fẹ́ ká pẹ́ jù lálẹ́, mo fẹ́ ká tètè, because ọ̀rọ̀ wà lágbami ìfẹ́ yẹn tá a fẹ́ sọ. Ẹ já kọ́kọ́ dé ọ̀dọ̀ AAT Tradomedica. Gbogbo ẹ̀yin tó jẹ́ wípé ẹ nípèníjà láti gbá bọ́ọ̀lù dáadáa, tó jẹ́ wípé bọ́ọ̀lù yín gan ò tiẹ̀ yó débi pé tẹ́ ẹ bá gba yóò gò ó, bẹ́ẹ̀ bá sì dojú àmì, bẹ́ẹ̀ gba gan ṣe ni bọ́ọ̀lù yín ò mọ̀ ṣe tíẹ́ tíẹ́ lójú ilé, ẹ ní lè wọnú àwọ̀n. Gbogbo ẹ̀yin tó jẹ́ pé bá a bá gbé yín dòdò, ẹ ní lè jù fami yín sódò kó dún tùgbùn. Wàhálà ni, ìfami yín máa ń rọ̀ ní gbogbo ìgbà tí ò sì yẹ kó rí bẹ́ẹ̀. Ẹ já lọ sí iléeṣẹ́ AAT Tradomedica. Ẹ kọ nọ́mbà àwọn, màá tún pè jáde nígbà tó bá yẹ. Tá a bá dé láti bẹ̀, a máa lọ sọ́dọ̀ Januzaj Betking. Ẹ ká alẹ́ sà, ẹ ká alẹ́ mà, ẹ ká alẹ́ ẹ̀yàn rẹ̀.
1: Ó dé! Kákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákákák àtẹ́gbò pòpọ̀.
2: A jẹ́ bí ìdá márùn ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ láti fi tún ní sílẹ̀ gbanilọ́wọ́ ó ń ta ni ó ń roni.
1: Àrùn tí ń dani gúnlẹ̀ bí àfiṣe.
0: Káíkáíkáí.
2: Ọ̀tọ̀ ni Paisabu Naba Capsule.
1: A jẹ́ bí ìdá gbogbo nìṣe dánwò kó mẹ́nu ẹ̀.
2: Èkejì ni Gastrocababa Capsule.
1: Ká dojú eré sẹ́nu dẹ̀ẹ̀rẹ̀ dojú àwọn ká gí àjà.
2: Alákọ̀rí tí ò lè ta pọ́npọ́n ṣe bí akọ ni.
1: Ìyẹn dìtàn pẹ̀lú ED Aba Capsule.
2: Fáyàgá Baba Capsule ló sọmọ ìyá ẹ̀kẹrin wọn.
1: Bí abí Aba Capsule ló sọmọ ìyá wọn karùn-ún.
2: Ṣé bẹ́ẹ̀ tí ó pẹ́ gàjànàkú ni ó sọ pé ni ò tó nǹkan.
1: Iléeṣẹ́ AAT Trado Medical Service ló pa àwọn oògùn yìí pọ̀.
2: Fún lílo ọmọnìyàn kára ó dásáká nínú àrùn tó sọ ní di kọ́sítọ́mà abẹ́ẹ̀dì.
1: Àjọ NAFDAC yí rí ẹ̀wù.
2: Wọ́n kan sára sí jàn ló ń tẹ̀ gbà.
1: Mí wuli.
2: Mo ràn nípa ìlera tó ń dààmú àgọ́ ara yín.
1: Ẹ kàn sí iléeṣẹ́ AAT Trado Medical Services Limited.
2: Ní nọmba 73.
1: Ọ̀ṣinlẹ̀ Quarters.
2: Lẹ́gbẹ̀ẹ́ Ibo Church Àkúrẹ́ nípínlẹ̀ Ondo.
1: Tàbí kẹ́ ẹ pé
2: 08034447184. 08034447184.
1: Dánwò làwọn bó ṣe rí àṣeyọrí ni bàbá ẹ.
0: Bẹ́ẹ̀ni idán bàbá idán idán ńlá. Ẹyin tẹ́ rí nọ́mbà yẹn mú dáadáa ẹ gbà á nọ́mbà AAT Trado Medical lè kẹ́kọ́ lẹ̀ 0803-444-7184 Ẹyin tẹ́ bá ní ìpèníjà kan àbí bẹ́ẹ̀ ẹ lọ sọ́dọ̀ wọn wọ́n á gbà yín nímọ̀ràn nípa ọ̀nà tó yẹ kẹ́tọ̀ gbogbo ìgbìyànjú tó bá sì yẹ náà síwájú sí tẹ́ bá débẹ̀ yóò mọ iye yín mi wùlí ẹ jádọ̀dọ̀ Januzaj Bet King bá a bá dé láti bẹ̀ a wà á wo agbami ìfẹ́ gan live and direct.
2: Hello, gbogbo eyin boys to mo number wa atẹyin gẹli to menu e.
3: All right.
2: Series of complaints in la gbọ nipa awon ile ise betting bi ke je ki won dowo owo ru. Oto ni ke ni o lo bet house ko ke o mo balẹ.
3: E ku orire sama.
2: Gbogbo won yi o si lodo Januzaj Bet King sha.
3: Januzaj Bet King.
2: O kan soso oru e betting house to wa trusted and reliable. Ke ta numbers ki numbers o wa ke se gbowo yin po oropo without delay.
3: Kai kai kai.
2: Awon idije bolu alafese gba nlo lorisirisi.
3: Bi rugby se nlo ni basketball n
2: fo. Se be ra mu abese ku bi ojo atawon ni tennis ti won jo n fa gba ran ra won. Ko se yi te le kowo le lori lodo Januzaj Bet King ti o ni pawo ore wale. Ori ofe nbe lati joko farabalẹ wo match to ba nlo lowo. Lati Champions League wo La Liga. Premier League wo Italian Serie A. German Bundesliga. Abibili ati be be lo. Gbogbo e gbogbo e laisan toro ko bo. Be le le foka balẹ charge awon gadget yin lai beru sue sue. Boro betting si o ba ye yin won tun le to yin sona to wo yin o ni sofo. Abo to pe ye wa ni nooks and crannies ile ise Januzaj Bet King ko sewu. Number 3. Akinjo Street. Okay, Ijebu nilu Akure ni won kete nfe si. Be ba nbe nle te fe kan ba yin ta bet yin e pe won sori number yi.
4: 0706-733-1191. 0706-733-1191.
2: Januzaj Bet King. Adi ori okin.